Máš hras a lieny stánek, hejle vstal, ozbej makár komplek, mit trom, mit trompit, jered lang, glas, hůr.